0: Neverím, že to Pavlína uhádla. Wow!
1: Nenormálna jazda. Janka a Shorty na maximum. Každý deň od 14. do 18. na Európe 2. Let's go!
2: Európa 2. Európa 2. Celé leto.
3: Hudba.

0: celé leto.
1: Hudba na maximum. Na maximum.
2: Welcome to Saint-Tropez.